To byla část 13. symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Riccardo Muti. 14. symfonie v podstatě není symfonií. Šostakovič využívá jen malého vyloženě komorního ansámblu a také půdorys připomíná spíše písňový cyklus. Téma je ovšem filozofické a předmětem jeho zkoumání je smrt. Ta zde nemá východisko ve víře, takže nenabízí žádné odlehčení. Řeší se tu masakry na bitevních polích, poslední dny odsouzencovi i ubohý hrob sebevrahův. Ze západu k Šostakovičovi dorazily i nové kompoziční techniky, takže jsou zde i pasáže s použitím atonality a nových barev. Hraje soubor Muzika Eterna, zpívá Piotr Muginov a Julia Korpačeva řídí Teodor Kurencis.

0: Посмотрите, потеряли вы что-то.
1: Пустяки.

dozněla 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Hrál soubor Muzika Eterna, zpívali Piotr Muginov a Julia Korpačeva, řídil Theodor Kurencis. 14. symfonie byla zřetelně ovlivněna západním modernismem. A jak vypadá ta 15.? Z našeho pohledu je vlastně nejvíc překvapující. Na počátku 70. let, po letech, v nich se tak trochu stáhl Šostakovič z výsluní, přichází s dílem, v němž se dětské popěvky střídají s citáty z Rossiniho a Wagnera a dalších autorů, včetně samotného Šostakoviče. Občas se mihne úryvek filmové hudby, ale i kus zdrcující tragiky. Symfonie jakoby probíhala v několika vrstvách, jedné čistě muzikantské, druhé filozofické, rekapitulující celý umělcův život až k nádherné závěrečné rezignaci. Co je na tom tak překvapujícího? Šostakovič tu předvídá umělecký sloh, jemuž dnes říkáme postmoderna. Jenomže my mu tak říkáme od poloviny 80. let, když to Šostakovič svou symfonii napsal v roce 1971. Zemřel o 4 roky později ve věku 68 let. Šostakovičovu 15. symfonii hraje Göteborský symfonický orchestr, řídí Neeme Järvi.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Slovo poloha je odvozeno od slovního základu leh a od slovesa ležeti. Ti z nás, kteří nahlédli do staroindického v sanskrtu psaného textu Kama Sutra, dobře vědí, že mnohé zde nabízené polohy nemají s ležením vůbec nic společného a že jde často o velmi krkolomné pozice, při nichž občas skutečně dochází k lámání krku. V hudbě je to podobné. Každý nástroj má nějakou střední tónovou a výrazovou polohu, v níž zní přirozeně. Občas však po nástroji a jeho pánovi skladatelé chtějí krkolomnosti, při nichž se musí vyšplhat do extrémních výšek, nebo naopak sestoupit do hloubky až na hranici fyzických a fyzikálních možností. Takovými případy se dnes budeme zabývat. A abychom nezůstávali jen u milostných technik, příště se podíváme na city, též extrémní. Teď vám však nabízím velmi drastickou scénu, kterou snesou jen silné povahy. Odehrává se v hudební pohádce Jak se kontrabas zamiloval, kterou napsal můj otec.
1: A tu se vám stalo, že se ten kontrabas do pikoli zamiloval? Byl z ní celý pryč. Vzdychal, vzdychal a koulel očima. Pikola se mu smála.
2: Blázinku, my se přece k sobě nehodíme. Já jsem malinká, ty velký a tlustý. Já zpívám tenouce a vysoko, ty bručíš jako medvěd.
3: Však já taky umím zpívat vysoko, řekl kontrabas a vypěl hruď.
2: To je pořád ještě hluboko proti mně, pískala pikolka.
3: Šok, já můžu ještě výš, zvolal nešťastný kontrabas.
2: Kde pak? Smála se pikolka. Mě nedostihneš.
3: A dostihnu, dostihnu, křičel kontrabas už celý spocený, postavil se na špičky a zaťal zuby.
2: Smála se pikolka, jen se neuškryť.
1: Klarinetovi bylo už chudáka kontrabasu líto a pošeptal mu, ty zkus si víc natáhnout struny. Čím víc je napneš, tím ti budou hrát výš.
3: Tak jo,
1: řekl kontrabas a začal kroutit kolíkem.
2: No ještě víc.
0: Ano, kontrabas by se neměl tolik přepínat, je to nebezpečné. Občas to však po něm chtějí i komponisté. V koncertu pro kontrabas a orchestr Karla Dieterse von Dietersdorf se levá ruka kontrabasisty občas šplhá tak vysoko, že se skoro dotýká místa, kde jezdí smyčec po strunách.

V historii se mnohokrát změnila funkce některých nástrojů. Kontrabas byl až do klasicismu považován za čistě doprovodný nástroj a najednou se ukázalo, že může hrát i virtuózní solo v koncertu. Zatímco trubka je v romantickém orchestru instrument, řekněme, mezzosopránový, v baroku byla považována za čistě sopránový nástroj, rovnocenný flétně. V partituře se psala na nejvyšším řádku. Všichni jistě žasneme, do jakých výšin se trubka vypíná v Bachově druhém braniborském koncertu. V jedné své skladbě však Bach své nároky na tento nástroj přece jen přehnal. Svou kantátu Der Himmel lacht uzavřel sborovým chorálem, nad nímž troubí, či spíše píská, trubkový protihlas. Bach měl ve svém orchestru slavného trumpetistu, o němž věděl, že zahraje i ony neslýchané pasáže kolem noty E3. Stalo se však neštěstí. Mistra trumpetistu při nich chránila mrtvice.

Podivuhodné věci se dějí v jazzových improvizacích. Ty vznikají přímo na pódiu jako produkty hráčské extáze. Nezáleží tu tolik na správné intonaci a kráse tónu, takže hráči mohou lámat rekordy bez jakýchkoliv estetických překážek. Takovéto zvuky lze vyloudit na altsaxofon, pokud ho v rukou třímá takový showman, jako je Jan Underwood.

Podivuhodný výkon pak můžeme slyšet na desce Big Bandu Gila Evanse, kde jistý pan Howard Johnson hraje své solo, věřte nevěřte, na tubu.

až dosud jsem mluvil o nejvyšších polohách hudebních nástrojů. Měli bychom se přesunout na druhý konec. Hluboké rejstříky hudebních nástrojů nejsou tak výrazné a většina nástrojů má svou dolní mez pevně dánu buď nejhlubší strunou nebo délkou zvukového sloupce. Experimentovat však lze s hloubkou lidského hlasu. Stabat Mater pro tři smíšené sbory skladatele Krištofa Pendereckého začíná impozantními vibracemi vypjatých mužských hrudníků.

O podobné sestupy se pokouší hlavní postava Lotzringovy opery Car a tesař. Tady však pěvec přecení své síly a s nejhlubším tónem mu musí pomoci fagot. Ještě že mu mistr pěvec, zde pan Eduard Haken, slušně poděkuje.

Když už se v předchozí ukázce ozval přičinlivý fagot, věnujme mu více pozornosti. Igor Stravinský šokoval všechny své současníky, když své svěcení jara otevřel fagotovým C2. Prý ani mnozí fagotisté netušili, že takový tón se dá na fagot vůbec zahrát. Dnes je tato poloha pro fagot běžná a vyskytuje se v každé novější komorní skladbě. Přesto si vždy s potěšením vychutnáme tu nezvykle sevřenou, jakoby trochu nemocnou barvu fagotu, otevírající apoteózu země, probouzející se ze zimního spánku.

Svěcení jara je skladbou, která se snaží vyždímat z orchestru vše, co umí. Na mnoha místech Stravinský využívá příkrých kontrastů mezi nejostřejšími tóny pikol a vysokých trubek a dunivými hlasy kontrabasů, tuby a velkého bubnu. Účinky takového efektu na lidskou psychiku jsou známy. Při premiéře létaly vzduchem židle.

mezi nejvyššími a nejhlubšími tóny symfonického orchestru zaje propast zhruba 6 oktáv. Co do rozsahu, orchestr předčí jenom varhany. Ty využívají celého slyšitelného zvukového pásma. Olivier Messiaen v jedné své skladbě Mysterium svaté trojice skutečně využívá krajních poloh tohoto královského instrumentu. Skladba je tříhlasá, jeden hlas se pohybuje v téměř ultrazvukové výšce, basy se plouží na hranici infrazvuku a třetí hlas se vznáší uprostřed vymezeného zvukového prostoru. V chrámu tato hudba zní skutečně mysteriózně. Nevím, kolik z jejího tajemství dokáže zprostředkovat rozhlasový přijímač.

Romantičtí skladatelé dbali na to, aby zvuk orchestru byl pěkně celistvý, aby v něm nebyly díry. Horní tónovou mez určovaly flétny, dolní kontrabasy, střední polohy pak vyplňovaly husté akordy lesních rohů a fagotů, popřípadě figurace viol. Kdo tohle dogma totálně rozbořil, byl Leoš Janáček. Jeho instrumentace se někdy zdá být velmi bizarní. Mezi melodií v nejvyšší houslové poloze a doprovodem kontrabasů, violončel a fagotů mnohdy zaje několikaoktávový prázdný tónový prostor. Zvuk orchestru pak zní nesmírně vzdušně.

Na závěr však nabízím ještě jiného Janáčka, poněkud kuriózního. Soubor tvořený pikolou, čelestou, zvonkohrou a bubínkem je opravdu krajně nezvyklý, protože všechny nástroje jsou tónově posazeny velmi vysoko a jejich harmonii chybí bas. Ale Janáčkův dvouminutový pochod modráčků nás přesvědčí o tom, že skutečný skladatelský talent se projeví i v krajině nevýhodných podmínkách. V příštím Da Capu budeme v hudebních krajnostech pokračovat.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla, jak si poslechneme teď. Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Luigi Boccherini, smyšcový kvintet E-dur, finální věta, rondo, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

play. Affiderei la mia birra a un tedesco.

Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní konsort.

Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Walter Gieseking nám zahraje první píseň z 5. sešitu písní Bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gabotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Johann Sebastian Bach, Symfonia z kantáty Gleichwieder Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Orchestrální světa planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Filharmonia Orchestra řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

Jako všichni instrumentalisté, i harfisté a většinou harfistky mají své oblíbené skladatele, kteří jim zkrátka napsali ta nejkrásnější díla. Z barokní éry asi většina hráčů na harfu zmíní na předních místech harfový koncert B-dur Georga Friedricha Händla. On je totiž skutečně obdivuhodně půvabný. Tady je finální věta, v níž harfu rozezní Ursula Holliger a The English Concert vede Trevor Pinnock.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Josef Mysliveček, árie krétského krále Líkida z opery Olympiáde. Zpívá Filip Jaruský, řídí Václav Lux.

Jan Václav Kalivoda byl především vynikajícím houslistou, mimochodem jedním z historicky prvních studentů a absolventů Pražské konzervatoře, na níž vstoupil hned v roce jejího otevření 1811. Houslisté tedy dobře znají Kalivodův příjemný repertoár, ale tento mistr první půle 19. století napsal i ceněné kousky pro jiné nástroje. My si teď například poslechneme skvostnou introdukci a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur. Hrají Radovan Vladkovič a Hamburský symfonický orchestr. Diriguje Johannes Mézus.

A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal, řídí Adam Viktora.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonín Dvořák, první věta ze serenády pro 10 dechových nástrojů, violončelo a kontrabas, opus 44. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hrůša.

Virtuózy di Praga, řízení Oldřichem Vlčkem, teď zahrají ze cyklu čtvrtročních dob z části Zima druhou větu. Napsal to Antonio Vivaldi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ricercari, fuga, fantazie, canzona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Za malou chvíli se vlny stanice D-dur rozeznějí tóny skladatele a violončelisty France Danciho, který jako mladý poznal Mozarta, byl současníkem Beethovena, z jehož novátorského díla měl smíšené pocity a posléze se stal mentorem mladého Karla Marie von Webera. Z díla samotného Danciho stojí za pozornost hlavně jeho rozkošné dechové kvintety a vůbec vše, v čem figurují dechové nástroje. Třeba taková fantazie na téma slavné árie, v níž Giovanni motá hlavu Cerlíně v Mozartově opeře Don Giovanni La Cidare Mlamano. Hrají klarinetistka Sabine Mayer, Württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka. Na úvod zazní 6 charakteristických skladeb pro klavír Sny Bedřicha Smetany. Jednotlivé části jsou věnovány Smetanovým šlechtickým žačkám a nesou názvy Zaniklé štěstí, Útěcha, V Čechách, V Saloně, Před hradem a Slavnost českých venkovanů. Hraje František Rauch.

0: Sny Bedřicha Smetany přednesl František Rauch.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonická báseň Praga opus 26 Josefa Suka z roku 1904 je holdem našemu hlavnímu městu a jeho slavné především husitské historii. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: Symfonickou báseň Praga opus 26 Josefa Suka hrála Česká filharmonie, provedení řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Antonín Dvořák komponoval své trio pro klavír, housle a violončelo opus 90, známé Dumky e-moll, jako 6 kusů vycházejících z typu ukrajinské Dumky. Premiéru měli v Praze roku 1891 a jako interpret se na ní podílel i sám skladatel, kterému právě v té době byl udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na našem snímku hraje Gwarneri Trio Prague.

0: Dumky klavírní trio číslo 4 Antonína Dvořáka hrálo Gwarneri trio Prague.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jihočeská svita opus 64 Vítězslava Nováka v sobě nese lásku k skladatelově rodnému kraji a hluboký vlastenecký náboj, charakteristický pro konec 30. let před druhou světovou válkou. Skladatel v ní obdivuje v pastorále obzory, vesnění lesy a rybníky, kdysi je pochod táborů a epilog je přímo pozdravem rodnému kraji. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štilec.

0: To byla Jihočeská svita opus 64 Vítězslava Nováka. Moravskou filharmonii Olomouc řídil Marek Štělec.
1: Český rozhlas D-dur.
0: České tance Bedřicha Smetany patří k vrcholům skladatelovy klavírní tvorby a jsou v ní posledními díly. Jejich druhá řada nese sice názvy tehdy známých českých lidových tanců, ale zdaleka ne jejich nápěvy. Smetana je v nich ryze česky svůj. Ať už je to Furiant, Slepička, Oves, Medvěd, Cibulička, Dupák, Hulán, Obkročák, Sousedská nebo Skočná. Na klavír hraje Jitka Čechová.

0: České tance Bedřicha Smetany, jejich druhou řadu, hrála Jitka Čechová.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Antonín Dvořák psal svůj jediný houslový koncert v letech 1879 až 82 a dedikoval ho slavnému houslistovi Josefu Joachimovi. Z jeho podnětu koncert výrazně v roce 1880 přepracoval a ještě o dva roky později, rovněž kvůli Joachimovi, některá místa pozměnil. Nakonec Joachim v té době jako už spíše proslulý pedagog než houslový virtuos koncert nehrál. Premiéroval ho František Ondříček, orchestr Národního divadla a dirigent Moritz Anger. Na našem snímku je to Pavel Šporcl a Česká filharmonie s dirigentem Vladimírem Aškenazim.

0: Koncert pro housle a orchestr a-mol opus 53 Antonína Dvořáka hráli Pavel Šporcl a Česká filharmonie s dirigentem Vladimírem Aškenázim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sbor Česká legie Leoše Janáčka z roku 1918 patří do řady jeho vrcholných sborových děl napsaných pro mužské sbory. Skladba oslavuje české a slovenské legie za první světové války a jejich boj za samostatnost. Text vychází z básně Antonína Horáka. Pražský filharmonický sbor řídí Josef Veselka.

0: Sbor Česká legie Leoše Janáčka zpíval Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Josefem Veselkou.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svatováclavský triptych je v podstatě jedinou skladbou pro varhany Vítězslava Nováka. Vznikla v průběhu druhé světové války a svatováclavská legenda v ní vyznívá a byla chápána jako výzva k aktivnímu odboji proti nacistické okupaci. Dílo spojuje do jediného rozměrného obrazu tři části – tokátu, čakonu a fugu. Na varhany hraje Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Josefa Bohuslava Förstra, Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta Kvázi Fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Förstra. Vznikla ve válečných 40. letech a má tři části. Allegro moderato, andante sostenuto a allegro manon troppo. Hrají Josef Suk a Jan Panenka.

Sonátu kváze Fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Ferstra hráli Josef Suk a Jan Panenka.

Pohádka léta se jmenuje Hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka. Skladatel se tu stále ještě vyrovnával se ztrátou své ženy Otilky a tchána Antonína Dvořáka. Nacházel už ale přece jenom jasnější a útěšnější tóny. Jednotlivé části nazval Hlasy života a útěchy, V poledne, Intermezzo, Slepí hudci, V moci přeludů a Noc. Premiéra, kterou řídil Karel Kovařovic na koncertě orchestrální jednoty 26. ledna 1909, znamenala velký úspěch. Na našem snímku Královskou filharmonii Liverpool řídí Libor Pešek.

Pohádku Léta, hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka, jsme slyšeli v podání Královské filharmonie Liverpool, kterou řídil Libor Pešek.

slavné humoresky Antonína Dvořáka, ze kterých nejslavnější je ta sedmá, mají některé základ v motivech, které si Dvořák jako ředitel konzervatoře v New Yorku tehdy v 90. letech 19. století zaznamenal v Americe. Konečný tvar ale dostali všechny na Vysoké u Příbrami v létě roku 1894. Hraje Radoslav Kvapil.

0: Humoresky opus 101 Antonína Dvořáka přednesl Radoslav Kvapil.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bedřich Smetana vytvořil základní idiom české hudby. Nekopíroval lidovou hudbu, ale vystihl její podstatu. A ještě k ní přidal ze svého uměleckého cítění. Týká se to nejen většiny jeho klavírních a symfonických děl, ale podobné rysy nesou také jeho opery. Na prvním místě stojí Prodaná nevěsta, která je považovaná za českou národní operu, i když je v ní občas daleko k idylickému venkovu. Komická opera o třech dějstvích na libreto Karla Sabiny vznikla v letech 1863 až 66 a premiéru měla tentýž rok, 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. To měla jenom dvě dějství a mluvené dialogy. Chyběly tance a slavný sbor o pivečku. Ke konečnému tvaru díla, jak ho známe dnes, to trvalo plných 5 let. Brzo byla opera díky Emě Destinové uvedena také v Metropolitní opeře v New Yorku, kde premiéru 19. února roku 1909 dirigoval Gustav Mahler. A za druhé světové války 28. února roku 1941 tam operu v anglickém překladu dirigoval Bruno Walter. To bylo zase zásluhou Jarmily Novotné, která tehdy stvárnila Mařenku. Prodaná nevěsta se výrazně prosazovala na zahraničních scénách a neopouštěla česká jeviště ani za první, ani za druhé světové války. V Národním divadle v Praze se objevila hned následující den po vyhlášení samostatnosti Československa a z repertoáru nemizela ve všedních dnech ani při slavnostních příležitostech. Z hračky, jak se o opeře vyjádřil sám Smetana, se stal národní symbol. Jakoby ta svéhlavost Mařenky, hrdost Jeníka a trochu toho humorného podfuku proti nadutosti Kecala byla českému národu vlastní. Na nahrávce, kterou uslyšíme, Mařenku, dceru sedláka Krušiny, která se má kvůli dávnému slibu a dluhu svého otce provdat za syna bohatého sedláka Míchy Koktavého Vaška, zpívá Gabriela Beňačková. Jeníka, se kterým se mají rádi a který prodá za 300 zlatých Kecalovi pro Míchova syna, zpívá Petr Dvorský. Oklamaného dohazovače Kecala, protože Jeník Mařenku prodá vlastně sobě, staršímu Míchovu synovi, stvárnil Richard Novák. Mařenka, která netuší, jak se věci mají, se z trucu a zhrzené lásky rozhodne provdat za Vaška. Toho zpívá Miroslav Kop. Když ale do vsi přijedou komedianti a Vašek se rázem zamiluje do Esmeraldy, tu zpívá Jana Jonášová, a pak přiběhne jako medvěd mezi vesničany, je každému jasné, že je to ještě dítě a na ženění nemá rozum. Takže Krušinovi i Míchovi dají Mařence a Jeníkovi své požehnání. Jediný, kdo má nakonec ze všeho škodu, je Kecal, kterému se všichni vysmějí. A společně se radují, že dobrá věc se podařila a věrná láska zvítězila. V dalších rolích uslyšíme Jindřicha Jindráka jako Krušinu a Marii Veselou jako jeho ženu Ludmilu, rodiče Mařenky. Sedláka Míchu, otce Jeníka i Vaška, zpívá Jaroslav Horáček a jeho ženu Hátu Marie Mrázová. Principálem komediantů je Alfred Hampl a indiánem Karel Hanuš. Pražský filharmonický sbor vede Josef Veselka. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Ovšem, Tobiášem jich uznám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého.
1: To je pravda. Vy jste si ale před dávnými lety rukoudáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Můj syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví.
0: No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl hned sebou?

ani malí, není tušní ani suchý, není chromý ani hluchý, není furný ani hloupý, není velký ani malý, není tušní ani suchý, není chromý ani hluchý, není furný ani hloupý, narodraní ani schopý, slovem všecko vníže pravé, tělo jako

0: Upustí nebo neupustí, na tom málo záleží. Zavázal jsem se Tobiášinýchovi před svědky.
1: Ale prosím tě, muži, jak je to závazek?
0: Zde mám černé na bílém, podepsání Mícha i Krušina i svědky.

0: pak jste ale nechal Míchu a syna jeho, toho vážného a vzácného ženicha, bylo by slušno, aby on promluvil s Mařenkou.
1: Inu ovšem, ale on není zvyklý mluviti se ženskými, je ostýchavý jako panenka.
0: To bude těžké namlouvání.
1: Teď ale k motře bylo by nejlíp, kdybyste jako náhodou sešel se z Míchou druhého.

0: Jak pravím, hezká je, hodná, bohatá a jmenuje se Běla.
1: Inu, ale kdož ví, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
1: Ne, to nejde, srdce

Odřekneš-li se Mařenky, vyplatím ti také něco. Ano, umá ruka na to, 100 zlatých ti dám za odstoupení.

0: Ale kdo pak ty 300 mi vyplatí?
1: Já sám.
0: Vy snad ne za sebe? Vám svou Mařenku neprodám ani za milion.
1: Nebuď hloupý, pro sebe ji nechci. Mám jedné ženy už až po krk. Což nevíš, že vyjednávám za syna souseda Tobiáše Míchy. Jak bude věc potvrzena, dostaneš 300, ale pak nedhajdi odtud.
0: Nože, staníš se, 300 jsou 300.

0: Pojďte lidičky, pojďte lidičky, pojďte, pojďte, pojďte lidičky, pozor, dejte naši slově svědectví, dejte.
1: Pozor, dáme, svědectví dáme.
0: Tu na papíru zaznamená se, co my,

Ohlašujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovat bude znamenitá nikdy předtím nevídaná komedie na provaze na koni i na zemi, kdežto zvláště slečna Esmeralda Salamanka provádět bude znamenité a neslýchané skoky. Pak opravdový jeden indián z otahitánských ostrovů 50 tisíc mil odsud vzdálených polikati bude židle, vidličky a nože. Načež pak vystoupí nejznamenitější kos. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat slavnému publikum se zvláště drezírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankrajku přivez.

0: velké neštěstí. Franta se opil v dolejší hospodě tak, že se nemůže na nohy ani postavit a nechce dnes mermo mocí dělat i medvěda.
1: Jakže, jakže, náš nejpěknější kos, medvěd by nevystoupil, slavný kankán by se neprovozoval. Ne, ne, ne, to nemůže, to nesmí být. Musíme hledat jiného, snad někdo ve vsi, některý kluk.
0: Ten by to vybreptal a lidé by se nám smáli, kde ho také hned vzíti. Musí být i vyrostlý, aby se mu medvědí kůže hodila. Lidé se tam už scházejí, nezbývá už ani času někoho hledati.
1: U všech všudy Esmeraldo!
2: Ach, to tam umím lovit, to bych si nevzal. To by byla radost, ceca bez by se koko koukala.
3: Já se líbím, já bych vás také chtěla.
2: Byste mne.
0: Tomu by ta medvědí kůže slušela, jako by mu byla přirostlá.

Pátku, když se vám Esmeralda líbí, můžete ji dostat. Pojďte s námi, hrajte komedii a ostatní se pak podá samostatně.

Nebojte se mít u nás dobře dluhů, peněz máme vždycky nazbyt. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, a plnou svobodu. A svoboda frajkům štýřu znamená,

0: a bude všecko v pořádku.
1: Že si vezmeš Mařenku Krušinovou za ženu.

aspoň zopoznala, a víš, jak si se v milém zlém trpce zklamala. Už podepiš, pane Jol, Jožíček.

0: čeká šuš na peníze, no mě jen malé strpení. Jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko,

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali nahrávku opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Zpívali Gabriela Beňačková jako Mařenka, Petr Dvorský jako Jeník, Jindřich Jindrák jako sedlák Krušina, Marie Veselá jako Ludmila jeho žena, Jaroslav Horáček jako sedlák Mícha, Marie Mrázová jako Háta jeho žena, Miroslav Kop jako Vašek, Richard Tomák jako Kecal, Alfred Hampl jako principál komediantů, Karel Hanuš jako Indián a Jana Jonášová jako Esmeralda. Pražský filharmonický sbor vedl Josef Veselka, Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pierce a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem. I bought me a cat, my cat please me, I fed my cat under yonder tree. My cat said fiddle-lifey. I bought me a duck, my duck please me. I fed my duck under yonder tree. My duck says quack, quack.

0: my cat says, visualize me!
1: Český rozhlas D-dur.
2: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Darius Mio, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.
1: V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, němž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. François Couperin, Dullian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jitka Čechová zahraje polku pro klavír Bedřicha Smetany Vzpomínka na Plzeň.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Felix Mendelssohn Bartholdy, koncert pro housle a orchestr D-moll, tedy ze dvou ten méně známý. V finále hraje Miroslav Ambroš a Ladies Orchestra.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch 7 klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Hector Berlioz patří do období neoromantismu, kdy skladatele inspiroval mimo hudební obsah. Neoromantická díla líčí příběhy, detailně popisují přírodu, historické události a tak dále. Třeba seznámení s dívkou, která se ukazuje v různých rolích a podobách, až se pak z ní nakonec vyklube čarodějnice, která ohrožuje na životě samotného skladatele. Berlioz vymyslel také takzvanou idée fixe, tedy ústřední téma, které prochází všemi částmi vícevětého díla, třeba symfonie. A byl to geniální instrumentátor, který dokázal dělat s orchestrem věci jako nikdo předtím. Sám přitom uměl jenom na kytaru a prý velmi špatně.

svou fantastickou symfonií s konkrétním programem každé z pěti částí se stále se vracejícím motivem, takzvanou idée fixe, s úžasně bohatou instrumentací velkého orchestru, otevřel 27-letý Francouz Hector Berlioz cestu novému hudebnímu směru, novoromantismu. Takzvaná fantastická je jeho základním dílem a věta, v níž se hrdinovi zdá sen, že svou milou zabil a teď kráčí na popraviště, je dokonalou ukázkou Berliozova mistrovství, včetně hudebního vykreslení sekery, jež dopadla na jeho krk, a fanfáry otevírajícího se pekla. Pochod k popravišti z fantastické symfonie Hectora Berlioze, orchestr revoluční a romantický John Eliot Gardiner.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, řídí Edvard Herritar.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490, působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Známá světově proslulá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se v následujících chvílích promění na Juditu, židovskou dívku, která obelstí asyrského vojevůdce Holoferna, opije jej, setne mu hlavu a tím zachrání svůj lid. Možná, že Antonio Vivaldi tento námět zhudebnil ve svém oratoriu Judita Triumphans, vítězná Judita, jako alegorii na vítězství aliance Benátské republiky a římského císaře nad Turky na ostrově Korfu, který tehdy patřil Benátčanům a Turci jej okupovali. Stalo se v roce 1716. V srpnu byl ostrov volný a v listopadu už se v benátském sirotčinci Ospedale, působišti Antonia Vivaldiho, několikrát dávalo toto oratorium. Všechny role zpívaly a na nástroje hrály schovanky ústavu, tedy jen dívky. Tedy teď jako Judita Magdalena Kožená za doprovodu Akademie Montis Regalis a zařízení Alessandra de Marchi.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Hornpipe, 11. část ze svity číslo 1, vodní hudba, F-dur Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ivan Moravec zahraje Chopinovu etídu číslo 1 As dur z opusu 25.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: profesore, dobrý den, vítám vás opět v Dakápu.
1: Děkuji a já se vás hned na začátku, Lukáši, zeptám, co byste mi řekl, že je balada.
0: Aha, tato já bych se nejdřív vylhával. Začal bych s tím, že to je jakýsi specifický útvar epického básnictví.
1: A patrně byste asi k tomu dodal, ano, že jeho námětem bývají pochmurné, tragické nebo strašidelné příběhy. To je pravda, ale ono by bylo asi správné si připomenout, že s baladou se potkáváme kdesi na jihu Francie a v Provence, ale už ve 12. století, jenže tehdy jsou to taneční písničky. Později dostává balada trochu epický obsah a tuto formu užívají často provansálští truvéři a severofrancouzští trubadůři a mezi nimi nikdo menší než dvorní básník, sekretář a co nejvíce přítel krále Jana Lucemburského Guillaume de Machaut.
0: To je častý host v našich pořadech.
1: To je dobře. V Itálii se pak k těmto písničkám říkalo balata, snad aby se ještě víc zdůraznil jejich taneční charakter. V 15. století vytvoří svůj literární typ balady François Villon. Další vývoj, a to jak v poezii, tak v hudbě, je silně pod vlivem baladických zpěvů skotských a irských, které přinesly onen zasmušilý ráz, typický pro baladické skladby severské a také pod jejich vlivem pro všechny balady 19. století. Ať už výjdou z pera Byronova, Goethova či Mickiewiczova, nebo Schubertova, Lévého či Wolfova.
0: No a když už jste, pane profesore, vyslovil jméno France Schuberta, poslechněme si jednu z nejkrásnějších baladických skladeb minulého století. Schubertova Krále duchů. Hudebně i textově dílo vskutku geniální, které dodnes nestratilo nic na své působivosti.

0: Jako své opus 1 označil 17-letý Schubert tuto baladu o nešťastném otci, který se synkem v náručí projíždí tryskem začarovaný les, v němž vládne král duchů. Když dojedou do cíle, chlapec je mrtev. Zda jej zahubila prapodivná, zlovolná moc krále duchů nebo otcovo stále pevnější a urputnější obětí, to už nikdy nikdo nevysvětlí.
1: Je to první z více jak 600 Schubertových písní a také první z velké řady těch, které skladatel komponoval na slova Johanna Wolfganga von Goethe. A Goethe je shodou okolností básník, který zejména v 19. století patří k nejvíce zhudebňovaným. Připomeňme Beethovena, Mendelssohna, Schumanna, Mahlera nebo Wolfa.
0: A právě Hugo Wolf byl vedle Schuberta jedním z nejvýraznějších a nejplodnějších písňových skladatelů. Jedna dokončená a jedna nedokončená opera, symfonická báseň Pentesila, několik komorních a sborových skladeb a půvabná italská serenáda pro smyčcové nástroje doplňují jeho skladatelský odkaz, uložený do více jak 250 písní. A jeho výběr textových předloh? Tam nacházíme taková jména, jako je Lénau, Rückert, Heine, Eichendorff, Goethe, Shakespeare, Michelangelo a hlavně Eduard Mörike, který mu byl obzvlášť blízký. Mezi mnoha skladbami na jeho verše zaujímá výrazné postavení balada Feuerreiter, tedy mohli bychom říci podle překladu Ivana Slavíka Ohňový jezdec, kterou Wolf napsal za jednoho podzimního dne roku 1888.
1: Pane profesore, promiňte, že vás přerušuji, ale to je možná na těch písních jedna z těch krásných věcí, že píseň je skladba, která může vzniknout během jednoho jediného dne.
0: Ano, a právě Wolf je typickým dokladem toho, protože o něm je známo, že napsal řadu písní během týdne. Čili nejednu, ale možná i dvě nebo tři písně, nebo celý cyklus za týden.
1: Takže se vraťme k Ohňovému jezdci.
0: To je taková zajímavá věc. Karl Löwe byl sám skladatel, byl velký ctitel Wolfův a přesvědčil ho, aby přepracoval právě tohoto Ohňového jezdce pro sbor a velký orchestr. A v téhleté podobě se ta skladba dožila velké řady prevedení. Je to veliký dramatický zpěv o požáru, při němž mlýn na samotě zavsí lehne popelem. Po mnoha letech pak najde mlynář ve sklepě kostru ohnivce, který za ten požár zaplatil životem.
2: Seht ihr da, wenn

0: Když v roce 1823 vyšla kniha písní Heinricha Heineho, její autor pochopitelně netušil, že o několik let později jiný bouřlivák, Robert Schumann, dychtivě sáhne po jeho poezii, a to nejen pro svůj nádherný cyklus Láska básníkova, ale také po baladickém textu o dvou granátnících, který Heine podle vlastních údajů napsal už roku 1816. Tohle datum je, myslím, s ohledem na obsah textu i skladby dost důležité.
1: Dva Napoleonovi vojáci se po dlouhé době vracejí z ruského zajetí domů a cestou se doslechnou, že Francie už není Francií. Císař byl poražen a zajat. A tehdy žádá jeden z nich, zcela vyčerpaný a zničený, svého druha, aby mu pomohl se do Francie dostat, aby ho pohřbil ve francouzské zemi, a to s puškou a šavlí. Proč? Protože císař Francie pojede jednou kolem jeho hrobu a on jej i odtud chce chránit.

0: Počátkem minulého století vydali dva němečtí básníci Achim von Arnim a Clemens Brentano pozoruhodnou sbírku lidové poezie, kterou nazvali Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Jedno z čísel této sbírky bychom mohli podle vzoru Jana Nerudy označit za romanci. Její námět čerpá ze staré legendy o svatém Antonínu Paduánském.
1: Tento rodák z Lisabonu a velice vzdělaný kněz přišel, jak praví legenda, do Riminy přednést kázání. Když vešel do kostela, zjistil, že si jeho proslov a úvahu nepřišel vyslechnout jediný věřící. Rozhořčený světec tedy odešel k moři a na jeho břehu začal přednášet své kázání. I stal se zázrak. Ryby, radci i jiná mořská havěť Antonínovým slovům pozorně naslouchala. Leč sotva kázání skončilo, šlo v moři dál všechno po staru. Radci opět lezli pospátku, kapři se opět přejídali a tak dále a tak dále.
0: Pánové Arnim a Brentano si lidový text, tak jako v mnoha jiných číslech, poněkud přizpůsobili obrazu svému a dodali mu též trochu úsměvné ironie. A v této podobě je ve svém stejnojmenném písňovém cyklu zhudebnil Gustav Mahler.

této úsměvné legendě bychom mohli uvést jinou podobnou, půvabnou takřka bajku o maličkém zbožném cvrčkovi, který prý kdysi pošeptal svatému Františkovi: podívej, Bůh je veliký i v tom nejmenším. Autorem této písně je Carl Löwe, současník Schubertův, autor veliké řady balad, zejména těch tragických a dramatických. Tahle malá legenda je v jeho tvorbě dosti vzácnou výjimkou.

A tečku za naším setkáním s baladami a romancemi udělá opět balada. Nikoli však pochmurná, ale úsměvná, dokonce pěkně ironická. Ale jak už jsme řekli na začátku, balady nebývaly vždy písně tragické. Text naší závěrečné balady je součástí rozsáhlé básnické skladby jistého François Montcorbiera, tedy takzvaného velkého testamentu François Villona.

0: Sic dobrou vyřídilku mají jak v Benátkách, tak Florenťanky a s kuplířstvím to slušně znají. Věru, že ani Lombardianky nenosí na svých pusách zámky. Věru, že leco svede Řím, i Savojsko a Janovanky, však Paříž. Paříž hraje prim. Prý náramně též vynikají v té věci Neapolitánky a s těmi si zas nezadají Prušačky ani Porýňanky, též Řekyně jsou Egypťanky a Maďarky, a což já vím, jsou Španělky, jsou Kastiliánky, však Paříž, Paříž hraje prim. Švýcarky ty jen zakoktají, též Bretonky a Tulusanky, dvě Pařížsky, co štěbetají, usadí všechny venkovánky, i Pikardky a Lotrinčanky. Když ke Kale se obrátím, jsou také jaké z Angličanky, však Paříž, Paříž hraje prim.
1: A více jak 4 století poté, co mistr Vion dopsal tuto baladu, přijde jiný francouzský mistr, senzitivní kreslíř a současně malíř, jehož paleta hýří až neskutečným množstvím barev, Claude Debussy, a zhudební tuhle Vionovu báseň. A stejně lehkou rukou jako jeho básník, jakoby jedním rozmachem štětce, smísí všechny obrazy a metafory v jednom bláznivě roztančeném oblaku.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Vítězslava Nováka, Jana Málka, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Miloslava Kabeláče, Jaroslava Krčka a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní slovácká svita pro klavír opus 32 Vítězslava Nováka, původní podoba díla inspirovaného moravským venkovem, které skladatel téměř okamžitě převedl do známější orchestrální podoby. Na klavír hraje Martin Vojtíšek.

0: Slováckou svitu pro klavír opus 32 Vítězslava Nováka přednesl Martin Vojtíšek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Pro svou první symfonii s podtitulem Symfonia Suna Cantilena našel skladatel Jan Málek inspiraci v lidové baladě z moravskoslovenského Pomezí. Z úvodní stylizované citace lidové melodie v klarinetu se v proměnách rozvíjí celé jednolité a dramatické orchestrální pásmo. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jaromír Nohejl.

0: První symfonii, symfonii Suona Cantilena Jana Málka, hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Jaromír Nohejl.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. Ten měl na mysli úpravy, ale Dvořák si z proslulé sbírky lidových písní Františka Sušila vzal jenom texty a komponoval své vlastní melodie. Moravské dvojzpěvy vznikaly postupně a skladatel měnil i opusové zařazení. My uslyšíme 13 duet původního opusu 29 a opusu 32. Zpívají Simona Šaturová soprán a Markéta Cukrová alt. Na klavír hraje Vojtěch Spurný.

0: Moravské dvojzpěvy opus 29 a opus 32 Antonína Dvořáka zpívali Simona Šaturová, soprán, a Markéta Cukrová, alt. Na klavír hrál Vojtěch Spurný.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violončelo a klavír zkomponoval Bohuslav Martinů na Schönenbergu v posledním roce svého života a za jejich téma si vybral slovenskou lidovou píseň Keby já veděla. Premiéra se uskutečnila v Praze 2 měsíce po skladatelově smrti. Na violončelo hraje Mikael Eriksson, na klavír František Malý.

0: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů hráli Mikael Eriksson a František Malý.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Leoš Janáček ve svých 72 letech komponoval i glagolskou mši s myšlenkou na Kamilu Šteslovou. Jako přesvědčený panteista a panslavista se rozhodl pro vlastní výběr ze staroslověnského textu a vyjádřil se, že glagolskou mši skládal pro víru ve věčný život, ne však na konfesijním základě, nýbrž na morálně neporušitelném, jenž si bere Boha za svědka. Ke slavné premiéře díla došlo roku 1927 v Brně. Na naší nahrávce zpívají Gabriela Beňačková, soprán, Věra Soukupová, alt, František Libora, tenor, Karel Průša, bas a Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Josefem Veselkou. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Glagolskou mši Leoše Janáčka zpívali Gabriela Beňačková, soprán, Věra Soukupová, alt, František Livora, tenor, Karel Průša, bas a pražský filharmonický sbor se sbormistrem Josefem Veselkou. Českou filharmonii řídil Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Miloslav Kabeláč si nikdy nezadal s žádným režimem, ať nacistickým nebo komunistickým. Komponoval z vnitřního přesvědčení a jak se o něm mnozí vyjádřili, s prstem na tepu doby. Proměny Metamorfózy 2 chorálu Hospodine pomilujny opus 58 jsou toho příkladem. Dokončil je nedlouho před smrtí v roce 1972 a určil pro klavír a orchestr. Jsou inspirovány nejstarší českou duchovní písní Hospodine pomilujny. A stručné a úsečné zpracování tohoto chorálu lze vnímat jako skladatelův epitaf. Jak se vyjádřil dirigent následující nahrávky Marko Ivanovič, který řídí symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na klavír hraje Miroslav Sekera.

0: Proměny, metamorfózy, dvě chorálu Hospodine pomiluiny opus 58 Miloslava Kabeláče pro klavír a orchestr hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klavír pak Miroslav Sekera. Dirigoval Marko Ivanovič.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jaroslav Krček je známý jako zakladatel a umělecký vedoucí souboru Muzika Bohemika, jako dirigent a mnohostranný skladatel. Příslovečný je pro něho příklon k české lidové hudbě a hudební a literární tradici. Kromě celé řady komorních děl je autorem několika oper a oratorií, baletů, mší, koncertů a 9 symfonií. Třetí, kterou uslyšíme, byla dokončena roku 1990. Vznikala v době velkého společenského zvratu a blížícího se 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Jeho spis Labyrint světa a raj srdce se stal východiskem pro Krčkovu novou symfonii, ke které text podle Komenského napsal Zdeněk Barborka. Hudební složka tu neilustruje, tvoří autonomní složku díla s formou čtyřvěté symfonie. Recituje Radovan Lukavský, Kynův smíšený sbor řídí Pavel Kyn a Českou filharmonii Jiří Bělohlávek.

venčí dorážel rachotivý chvat. Okna drnčela, též struny světla drnčely žárem pozdního odpoledne světa. Nikdo tu neplakal, nikdo se ani nekál, dřina i hledět. A přesto se kdosi rozhlížel a s rozumem svým pilně se radil. Pilně a beze studu vedl znovu svou věčnou vádu s neodbytnými společníky, které v sobě už dávno znal. Drzost mysli jeden, kterýž všecken svět prochází, do všech koutů nahlédá, na každého člověka řeči a činy se vyptává. Protož jeho jméno všezvěd, přijímím všudy bud. A druhý zastaralý zvyk je mámení jménem, skrze nějž se vše naopak vidí a všecko jinak vykládá. Říkáš, že do světa jíti chceš. A sobě takový život a způsob najíti, v kterémž by co nejméně starostí a kvaltování a co nejvíc pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Odkud chceš začít a kdo tě povede? Svým očím a Bohu důvěřuji, nespravíš nic. Slýchal lis kdy co o krétském labirintu? Zázrak světa byl, stavení z tak mnoha pokojů, příhrad, průchodišť vzdělané, že kdo se bez průvodčího do něho pustil, vždycky sem tam chodě a motaje se nikdy ven netrefil. Ale to žert byl proti tomu, jak sám světa tohoto labirint zvláště nyní spořádán jest. Neradím tě, věř mě zkušenému, samotě se tam pouštěti. A kde pak takového vůdce vzíti mám? Já jsem to, drzost mysli tvé, všudy bud. Půjdeš-li za mnou, uvedu tě do mnohých tajných míst, kamž by ty sic nikdá netrefil. A také jáť, mámení, v tobě zvyk a smysl prošalbu světa. Než co stačil domyslet, poznal, že na krku uzdu má a na nose brýle. Uzda zšita byla z řemení všetečnosti a udidla její byla z železa urputnosti v předsevzetích. Brýle pak ze skla domění vykrouženy a rámcové jejich z rohu ufasované jenž slove zvyk. A tak porozuměl, že k prohlédnutí světa nejako kdy dobrovolně půjde, ale těkavostí a neukojitelností mysli své násilně tažen bude. Ač jste mi ústa sevřeli a oči zastřeli, věřím však, že mi rozumu a mysli nesvážete. Půjduť a podívám se, co pak ten svět jest. Na nějž paní marnost chce, aby se hledělo, avšak vlastníma očima, aby se nehledělo.

vyšel tedy sám od sebe. Chodník byl šupinatý, svíjel se, doutnal. Průvodci mlčeli. Žhavé drnčící struny světla praskaly před jeho zraky. Po chvíli stanul. Nedokázal však určit, v jaké dáli od sebe, v jaké výši od sebe, aniž dokázal určit, čím se to vlastně cítí, kým se cítil, drželo zatím pohromadě.

rozhlédal se a nedohlédal nejzasších kruhů temnot a jasů. Ten kruh však, jenž se jeho pohledu nabízel, stačil, aby v něm rozezvučel tón, jenž nebyl než prodlévajícím výkřikem úžasu nad kruhovou megapolí plnou ulic přímých i křivolakých, trhajících se jako žíly chorého těla, plnou prostranství, plnou roztopených kotlů vroucích nepokojnými tvory. Z nich někteří chodili, jiní běhali, jiní jezdili, jiní stáli, jiní seděli, jiní leželi, jiní vstávali, jiní zasléhali, jiní se rozličně vrtěli. Někteří byli samotní, jiní pohouví, větších nebo menších. Kroj přerozličný byl na nich, někteří čiře nazí, s divnými všichni posuňky. Potkali-li se, kteří rozličného tu bylo kejklování rukama, ústy, koleny a jinak k sobě toulení a choulení. Bylo těžké určit, jací jsou to tvorové, jejichž tlučení, bouchání a křik k němu vzlétal. On se ale radoval, že není koho se tázat. A tak pobaveně a pozorně obzíral, jak přičinliví byli ti tvorové.

sbírali smetí a rozdělovali mezi sebe. Skládím a kamením sem tam se váleli, anebo je po skřipcích vzhůru leckam stahali a spouštěli zase. Někteří kopali zemi a převáželi z místa na místo. Jiní se zvonci, zrcadly a různými titěrkami zacházeli. I se svým stínem hráli její měříce a honíce. A to vše tak úsilně, až sténali, potili se a přetrhovali. A na tom, co ustvořili, přestat neuměli. Nýbrž bez ustání nové stavěti chtěli. A proto sotva zbudované bořili a ničili. Někdo něco prací a nákladem vzdělal, ant mu to přída jiný skácel a zbořil. Někteří ani na jiné nečekali, kazili hned po sobě sami. Ale bylo možno uhledat i jiný neřád. Slepotu a bláznovství na ryňk se dívaje. Že totiž celý ten ryňk, jako potom i ulice, byl pln jam, dolů a výmolů jakýchsi. Též kamení a klád a jiných překážek a pastí. Žádný však ničeho neodstranil, neopravil, nespořádal. Žádný také ničemu nevyhýbal a neobcházel, než tak maní chodili. Některý padl, až nevstal. Jiný vstana šel zase a zase kotrlce metal, třeba s jedno za druhý. Zranění a modřin každý měl dosti a žádný nic nedbal. Takže se tuposti té dost vynadivit nelze, že vlastních pádů a stručenin tak málo váží. Kdežto jiný dotkli se jich hned vzhůru a do zbraně a k boji. Se snahou snad nejznačnější, ač nevědomou, snášeli a shledávali předměty, které jedni s nadšením, jiní se znamením strachu podávali ženě, jejíž krása vyznačena slitovným šklebem hraničila s ohyzdností. Ona pak dané předměty měnila v zbraň a tou některé dárce schromila a nechala pomalu dodělat, druhé zas na místě zabila. Někteří přijdouc podívali se na chruptícího a když nohy stáhna dýchat přestál, zvolajíce se zpívali sobě okolo něho, jedli, pili, výskali. Potom ho vlekli, vyhodili do tmavé jámy a vrátivše se opět hýřili, smrti žádný nevhýbal. A kdo se nejvíc živ býti strojí, přáteli sobě shledává, živnost pořádá, domy staví, peníze schání, zásoby střádá a jinak se snaží. V tom šíp smrti přiletě učiní konec. A kdo sobě na světě byt stlal, vlečen bývá z něho a díla jeho v nic. Na něž, když nastupuje jiný, přichází se mu totéž, třetímu, desátému, stému, jedno stejně. Vida pak a hledět, jak ty tvorové nejistoty života souditi a připustiti nechtějí, to lítostivé bylo divadlo. Ale nač pak tolik lítosti, můj milý, byla, když by to moudrost myšlením na smrt se trápiti? Útěšný pocit, že je sám rázem pominul. Jeho průvodci byli opět tu a hůř. Patrně jej ani na chvilku neopustili. Ani své sevření na jediný okamžik neuvolnili. Pouze jakousi iluzi mu pro krátkou chvíli dali. Naději, že kam jest mu dojíti, dojde bez postrků a povinného hloubení záludných otázek a bludných odpovědí. Jak nevzdychat nad těmi ubožáky a šeredy, nad jejich marným kvaltováním a napořád zmíráním, nad oněmi tvory či potvorami. O jakých potvorách mluvíš? Vzkřikli v něm oba. Vždyť je to ono ušlechtilé pokolení lidské, neskonalého Boha obraz, k němuž i ty náležíš. Jsou-li tito v skutku lidé v obraz Boha stvoření, k nesmrtelnosti určení? Tak to se ale sami potvoří a hynou a hynutí jiným i sobě hotoví.
Avšak veď mne drzosti a šalbomá, abych přesvědčení zblízka sobě dal.

Aj, to kvaltování jsou ustavičná, těžká, marná i zbytečná. Vždyť lidské tělo s krovničkým jídlem se přechovati, prostičkým rouchem při odíti, s krovničkým a prostičkým staveníčkem přichrániti dá. Tedy jen maličké práce a péče mu je zapotřebí. Kvaltování hovadům více než lidem připadají. Člověk přednější věc v sobě maje, duši, té by zisku hledati měl. Již já tobě rozumím, ozval se všudybud, mezi učené půjdem. Na to vnadutá auditoria, kam ideje lisované a skapalněné stékaly, šly.

Zde bylo vidět, jak z úlů vědění vycházeli mládenečkové i šedivci. Zvláštní však bylo, že někteří měli oči a neměli jazyka. Jiní měli jazyk a neměli očí. Někteří toliko uší bez očí a jazyka.

Všichni však lektvarů nauk užívali a všichni z úst blištivé bublinky pouštěli. Za nimi sem tam běhali a putovali, vzpupné pře a půdky o ně vstupovali.

Světa tohoto bláznovství jest u Boha, nebo psáno jest, zná pán přemýšlování moudrých, že jsou marná. K tomu nejlépe mlčet. Pojďme jinam. Stále však v sálech subtilního lámání hlav stály, kde z hub statných mužů staláry vlály nákresy regulí a vstyčovaly se jako ohrady mezi lidmi.

všechny ty příčky dýchaly, měnily se v nové muže. Již z talismany zákonníků zase roztahovali huby a vypouštěli nové rozeklané větry. Avšak ničeho z člověka, z duše, mysli, těla uchopit nemohli. Pospěšme odtud, již mě tu teskno. Teď sestupovali do temnot či sklepení jakýchsi. V hlubinách snad něco hlubokého. V těch sklepeních však každý klevetil. Pokleslí vědci tam doklepávali a nejistota jejich taveb co chvíli propukala v požáry. Všichni by se tu raději udrželi, než by pracovali. Nechtěli nikam jít. Na místě žádali dostat símě života, jádro a výtah všeho světa, z něhož zvířata, rostliny, kovy i sami živlové bytnost berou. A tak nikam neputujíce přece bloudili. I zde teskno. Ani tady vědění a smysl nenalézám. Vyveďte mne ven,

prach paprsků rozprášil trubač, který k zástupům, povědění a pravdě prahnoucím volal. Rozvám je konec, vědění, pokrok. Překročit hranice, my jsme již překročili. Kdo nechce sebou pohrdat pod naším praporem vpřed? Mnozí se radovali, ale i ti, co krčili rameny, přistupovali, když trubačovi druzi pravdu potom, jak potravu prodávali v škatulích, jež ale nikdo otvírat nesměl. Zvědaví hladovci otvírali přece, avšak škatule byly prázdné. Zas jen prahnutí, noví proroci a zase nepraví. Ach, mé naděje, jáť jsem se tu takové trošty vida těšil, že příhodnou mysli své pastvu najdu. To všechno v nic.

Jak teď poradíte, myslíme, daremní průvodci, kam se nyní podívat mám? Jestliže mezi všemi tvory i věcmi nalézáš stále jen šachty prázdna, děsíš-li se nicoty,

citelného a hmatatelného. A vzbuzuje-li v tobě slovo pevnost, představu pevnostního vězení, proč vším pevným neprolneš až na druhou stranu? Žij kusem svého bytí mezi stěnami a jejich tvory, v dosahu pohledů a jejich očí a jejich lidí. Podstatou však se můžeš blížit již tam, v nekonečné a věčné, vzhlížet, kde přebývá duch, bez ustání tvořivý a pouze v sobě jsoucí ten slitovný, k němuž skrze blud i tak cílíš. Pojď tedy, poutníče, mezi nábožníky. Zdá se, že zde sobě v nadu najdeš.

daleko bylo to místo, kde nesmírná jakási Hagia Sophia stála, jež svým hroznovitým rozdělením v nespočet rozevřených kupolí podobala se zhoubnému bujení. A všude tolik výklenků s okny, okénky, průzory, bránkami, škvírami, puklinami, kam se přítomní hrnuli, aby spatřili a poznali.

Každé venvedoucí místo, kdo si střežil, odháněl nebo vháněl, žádal poplatky a dary, kladl podmínky, vadil se a rval a vposled nikomu pohlédnout nedal, nazývá je sám sebe svrchovaným prostředníkem. A tu jedni poroučeli klanět se a zpívat, druzí zakazovali. Jedni pravili láska a pálili a byli, jedni čistota a hned hanbu ukázali, jedni milosrdenství a hynout nechali. Jedni u sebrání a vnějších rozkoší hledali a všichni brali a nic nedbajíce se hned obraceli k pitkám, různicím, nečistotám, krádežím, vraždám a vadili se a byli a lstili, výskali a smilili.

Mezitím vším porůznu rozptýlení někteří chodili tiše, mlčíce jako v přemýšlování a vzhlédajíce k nebi, přívětivě se mající ke všem, a byli nepatrní, postem a žízní vyschlí. Z nich jiní jen smích měli, povolávali a pohvizdovali za nimi, nohy jim podráželi a zlořečili. Oni pak všecko trpíce, jako slepí a hluší, němí mezi jinými chodili. A když se v jakémsi odděleném a zastřeném prostoru shromažďovali, bylo vábné vejíti za nimi a pohleděti, co tam mají. Co s nimi chceš, aby se ti jako jim každý smál? Vzkřiklo to v něm. Nechal toho tedy a tak cestu k útěše chybil a domotanin labirintu zase uveden byl.

Cesta ta další vedla do stájí čalouněných, kde plno vyšších i nižších stolic, na niž sedícím pane richtáři, pane purkmistře, pane regente, půrkrabí, pane kanclíři, místodržící, páni soudcové, milostiví králi, knížata říkali. Odkud se pak takový berou? Někteří se k tomu rodí, jiní od obce vybráni bývají, ti, kteří by za nejmoudřejší ze všech a nejzkušenější a spravedlnosti a práv nejpovědomější uznáni byli. Toť mámení opět, já vidím, a se někteří do stolic vkupují, vpochlebují a vnucují, to neřád je.

lépe nepoznat, jak stav vrchnosti, mnoho marnosti a blištící se bídy v sobě kryje. Pojďme odtud. I když se bojím, že ještě horšího neřádu jinde uhlídám.

Na skrvavělém stole rozkvétá šruta prorostlé krkovice a opremovaní braši kolem se radí, jak ji rozsekat a rozžvíkat. Ale kdeže krkovice? Přesný model světa to je. A ta parta generálů a maršálů hledá, jak by se smrti křídla dáti měla, aby zdaleka i zblízka pronikati mohla a jak by se co mnohá léta stavěno v mžiku rozmetalo. A zároveň výrostky, co by si raději hráli, schromáždili a učili veškerému svému vrahouství. Všelijakými ukrutnými kvodení, sekání, řezání, štípání, trhání, pálení a vůbec k odjímání života nástroji je zbrojili a všemu tomu ukrutenství pravili čest a svatá povinnost. A pak jedni proti druhým a čtvrté proti třetím hnali a tu křik a ohnivé strašné plískání a hřívání. A jednak tomu, jednak onomu ruka, noha, hlava odlétá. Jeden přes druhého se kácí a všecko vůbec.

Již zprohlédl kvaltování lidská a snad myslíš, že mimo práci lidem nic? Ale ty práce jsou cesta k odpočinutí, kam všichni, kdo sebe v prácech nelitovali, přicházejí a kde mysl jejich dost se v čem kochati má. Již tě k hradu potěšení povedeme, aby ses, jaký cíl snažení lidských podíval a abys sloje a sály blaženství prohlédl. Vstoupil tedy do první z nich, a aj tam tma a neveselo.

šťastlivci, jejich štěstím je míti, plazí se a chroptí v poutech svých majetků, od kterých nikam nesmějí ani nechtějí. Mohou jen po dalších pramenech útrap a závislostí prahnout.

za to však jinde na polštářích péřových, vzduchových a jiných se šťastlivci dobrovolně roztékají. Zde se sténá stezkem po ještě nehybnější nehybnosti, ale i zde tma a neveselo. Avšak co tyto sluje proti sálu, kde jiní nabyvatelé blaha v řevu vepřových zpěvů vystavují křivule svých útrob a tam vaří se jedy, chrámy duší se boří, pod přívaly žíravých doušků, pod pleskanci zahnívajících soust.

co z božského vdechnutí zbylo, na oprátkách pletených z chtíčů chroptí. Jaká tma a neveselo. Oběti štěstí však vzlétají až do nejvyšších pater.

kdo až sem se jako nejvyšší šťastlivci prodrali, míní, že navěky nesmrtelní budou stát na pokraji propastné viditelnosti, protože i hranice času plechem svých hub prořízly.

Ach, jaká nesmrtelnost a jaké štěstí. Chce snad někdo říci o té citadele, že cíl, chtění a pachtění, zářící je krystal, čnící a rostoucí vzhůru, radosti plný, plný radosti, již by se mysl bezpečně, směle a celé chopiti mohla. Říci o té studni, že stupeň je hlubin, kde vody tryskají a hojí. Kam všechna lopota a spění míří, kde svou žízeň mysl bezpečně, směle a celé a navždy uhasit by mohla. Nebo jen do výšin vířící je picroj? Nebo jen do vyschlé šachty dlouhý pád blanitých křídel klam, či plnost lnoucí tma? Netaž se, lidskými věcmi nezmítej, netázat se, v povrchnostech vězet a nápadné nějaké nemastné zasmání za radost, přečtení nějakých trochu škaret za moudrost, kousek nějaký nápadného štěstí za vrch sitosti držet? Ale kde pak zůstanou pot, slzy, motání, nedostatkové, pádové a jiná neštěstí, jimž jsem počtu míry a konce žádného nespatřil? Ach, bídného tohoto života! Provedli jste mne skrze všecko. A co mi to platno? Slibovalo mi se a ukázalo tytýž zboží, umění, potěšení a bezpečí. Ale co mám? Nic. Co umím? Nic. Kde jsem? Nevím sám. To vím toliko, že po tak mnohém motání, po tak mnohých pracech, po tak mnohém nebezpečenství, po tak mnohém mysli unavení a zemdlení, nic naposledy nenalézám. Nic. Bolest. Nic. Nenávist. Nic nejsem, neumím, nemám. Nejsme, neumíme, nemáme. Jen se nám cosi zdá, stín lapáme, pravda uchází všudy. Ach, auvech, kam schopnost drzosti mysli mé mne ještě přivésti může. Na co ještě skrze brýle mámení dívati se mám? Toho jen vím, že celé mé pokolení bídné jest a ještě k tomu slepé, bíd svých neznající. Kdeže je moudrost světa, které královna vládne? Tam, na nejvyšším místě, nejmocnější z mocných. Královna světské moudrosti, která uchvacuje, která moudrým pachem dýchá, která dost na tvém zdeptání nemá. Běda slechům neochotným, i ten, kdo jenom vzhlíží, bude podřezán, ne ale břitem, státnickou moudrostí, jež umí ocenit vyceněné chrupy každodenního povůli bytí a z bohatých zásob rozdávat čáry na cárech. Avšak i vy utlami strážné, tlami žalobné, tlami lichotné, u všech tlam všudy, jež tlachají a hlásají její spravedlnost, se mějte na pozoru. Neboť ona vstyčuje kamennou nesmrtelnost nad těly, jež řvala po životě.
A vy tam po stranách, ani památka po strachu, střeste se. Kdo se opovažuje, táhni. Svírám ohnivé čáry na planoucích cárech. Stojím na stráži a na tvůj mudrlanský věhlas kašlu. Jen se vydej v šanc a šalamounsky šléni. Nebudeš první, koho lapím smyčkou, koho doběhnu lstivostí školených děvek a komu pro výstrahu pomažu čumák výplodem jeho výtečnosti. Kde pak hlavám stínat hlavy, hlavy naopak ušetřit a ošetřit, až se budou celé zpitomělé koulet pod baldakýny slávy zúčtovat jako pokaždé. Jen pojď, poutníče, pohleď, ať zvíš, jak bývá těm, kteříž mudrováním svým roty a pouře v světě začínají. Ať vidíš, jak šlehám, bičuji, porážím, sekám, stínám, bodám. Ten pach si zapiš, kdyby ses rozkrájel, naši vynalézavost nepostihneš. Třeseš se? Nic nového pro nás, že jatí a zbytí ruce spínají odprošujíce činů svých. Oči si nezakrývej, tu máš čáry na cárech, aby si zpamatoval všechny ukrutné smrti, jež jim činíme. Aby si zpamatoval, že po světě máme zástupů vždycky dost, kteříž plesají nad tím a výskají. Abys všude vytroubil to ticho zástupů, jež mlčí a kývají a stávají se účastníky viny a pekla.

běda, to zlý je sen. Tisíckrát umří ti volím, nežli býti, kdež se tak děje a dívati se na nepravost, faleš, lež, svod, ukrutnost. Ach Bože, jestliže jaký Bůh jsi, smiluj se nade mnou bídný.

Navrať se. Navrať se. Ale kam? Kudy jste, mráko, ty vít? Navrať se, odkud jsi vyšel, do domu srdce svého.

Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Čeho jsi v světě hledal? Potěšení. I kde jsi jej hledat měl než v Bohu? A kde Boha než v chrámě jeho? A který chrám Boha živého než chrám živý, kterýž on sám sobě připravil, srdce tvé vlastní?

Dávno jsem strojil, k čemu tě nyní uvedu, ale ty jsi tomu nerozuměl. Můj jsi od věčnosti, jen si to nevěděl. Ničemu tě svět, ničemu vůdcové tvoji, ničemu mudrcové naučit, ničím zbohatit, ničím nasytit, ničím žádostí srdce tvého spokojit nemohli, neboť to, čeho zhledal, v nich složeno nebylo. Protož pust se všeho, všecka kvaltování za marnost měj, věrně, upřímně a tiše práci svou veď. Konec a cíl mě poroučeje.

a všeho umění. Ne, abys viděn byl, hledej, ale aby se tudy ke mně blížil. A ve všem tom, čím prostší, tím dokonalejší budeš. Také o život svůj a zdraví nepokoj neměl. Nevyšels na svět, kdy jsi chtěl. Nepůjdeš také z něho, kdy chtít budeš. Já tedy budu hledět, jak dlouho, ty hleď, jak dobře máš naživu být. Divné a nesnadné pletky a tahanice o věci světa se nepouštějí. Co kdo tvého potřebuje, toho mu nebraň. Pro pokoj všeho i svůj vlastní ustupuj a zvítězíš, protože pokoj obhájíš. V rozkazování a správě bytí nestav se v čelo zástupů. Máš duši svou a tělo, tolik poddaných jako v království, kteréž spravovat hleď, aby dobře bylo. A kdybys byl přece před zástupy, sbory, ba celé národy postaven, konej pilně, ne pro svou choutku, ale pro mé zavolání.

Hluku se šetř a samotnost miluj. Máš-li majetek, umění, krásu, vtip, přízeň lidskou, nic se tím nepozdvihuj. Nemáš-li, nedbej, ale nechaj je všech těch věcí, buďže při tobě, neb při jiných jsou, tak, jak jsou v ně. Sám zde uvnitřku se mnou obírání své měny. A tak obnažen od všech i od sebe, najdeš mne a ve mně plnost pokoje.

Bloudit již nebudeš, ač pouť ještě neskončila. Podstoupíš stoupání vzhůru, svatyňku tuto pokojík tvůj poneseš cestou, jejíž zákruty nepopřou přímost.

Jdi tedy, stoupej, od všeho, čeho mnou veden zanecháváš, odvrať se. Na skal na té čepele bosou nohou vstup, žíly se ti otevřou, naše krev se smísí a odplaví tvou malou odvahu. A můj dech odvane tvou malou víru, oželíš mnoho ztrát a strachem již hřešit nebudeš. Obrň se, proti všelikému marnému slovu se obrň. Oči upři na skřížené záře, na strom světla, na plamen, jehož jméno jej jsem, který jsem. Odkud veškeré částice kmitají, krouží, tepou, dělí se, splývají. Je to světlo šlehající bůlí světla. Je to tma, sebe samopohlcující bůlí světla. Na ten strom upři oči, strom, který hoří láskou, lidem dobré hledá, hřešícím snáší, provinujícím promíjí, prodlévajícím čeká, kajícím odpouští, kořící se objímá, neumělé učí, truchlivé těší, před pádem vystříhá, po pádu zdvíhá, prosícím dává, neprosícím sám poskytá, tlučícím otevírá, k netlučícím sám se tluče, hledajícím nalézti se dává, nehledajícím sám na oči jde. Jdi stále a nedbej příkrosti, tvé tělo krvácí, ačkoliv se ostnaté cesty skoro již nedotýkáš, ačkoliv závěje mi světla k pravdě vzlétáš, vzlétáš s hudbou, jejíž skřížená břevna stékají jako očistná láva. Avšak časem postůj, ohlédni se dolů, odkud jsi vyšel. Opouštěj, ale měj v úctě roditele a ploditele, neboť i prach je zaslíben radosti. Byl tu před tebou a i ty se v něj obrátíš. Již vidíš, již pociťuješ, již vnímáš to chvění, které světlem nazýváme, to, co je tak čiré, že z dola nikdy, že spatřeno může být až zde. Ano, vstoupil jsi před soud moci nejmocnější, tak mocné, že jí není třeba nástrojů moci, jako jí není třeba prostoru ani času. Neboť takto se zjevuje bytí, jehož jméno je jsem, který jsem.

neskonalé. Pouť má se skončila. Milosrdenství tvé provedlo mne skrze temnosti světa do tvého světla. Hotovo jest srdce mé radovati se a plesati tobě, nebo vyšší si nade všecku vysokost a nade všecku hlubokost hlubší. Oslavovati tě budu navěky a jménu tvému svatému zpívati. Amen.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 3 Jan Amos Komenský, opus 95, Jaroslava Krčka na text Zdeňka Barborky. Recitoval Radovan Lukavský, Kühnův smíšený sbor řídil Pavel Kühn a Českou filharmonii Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dvě dua pro housle a klavír z Domoviny Bedřicha Smetany jsou jeho posledními komorními skladbami a někdy jsou považovány za pandán symfonické básně z Českých luhů a hájů. Zahrají je Jan Tarych mladší na housle a Josef Hála na klavír.

0: Dvě dua pro housle a klavír z domoviny Bedřicha Smetany hráli Jan Talich mladší a Josef Hála.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Josefa Bohuslava Förstra, Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta Kvázi fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Förstra. Vznikla ve válečných 40. letech a má tři části. Allegro moderato, andante sostenuto a allegro manon troppo. Hrají Josef Suk a Jan Panenka.

Sonátu kvázi Fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Ferstra hráli Josef Suk a Jan Panenka.

Pohádka léta se jmenuje Hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka. Skladatel se tu stále ještě vyrovnává se ztrátou své ženy Otilky a tchána Antonína Dvořáka. Nacházel už ale přece jenom jasnější a útěšnější tóny. Jednotlivé části nazval Hlasy života a útěchy, V poledne, Intermezzo, Slepí hudci, V moci přeludů a Noc. Premiéra, kterou řídil Karel Kovařovic na koncertě orchestrální jednoty 26. ledna 1909, znamenala velký úspěch. Na našem snímku Královskou filharmonii Liverpool řídí Libor Pešek.

pohádku Léta, hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka, jsme slyšeli v podání Královské filharmonie Liverpool, kterou řídil Libor Pešek.

Slavné humoresky Antonína Dvořáka, ze kterých nejslavnější je ta sedmá, mají některé základ v motivech, které si Dvořák jako ředitel konzervatoře v New Yorku tehdy v 90. letech 19. století zaznamenal v Americe. Konečný tvar ale dostali všechny na Vysoké u Příbrami v létě roku 1894. Hraje Radoslav Kvapil.

0: Humoresky opus 101 Antonína Dvořáka přednesl Radoslav Kvapil.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bedřich Smetana vytvořil základní idiom české hudby. Nekopíroval lidovou hudbu, ale vystihl její podstatu. A ještě k ní přidal ze svého uměleckého cítění. Týká se to nejen většiny jeho klavírních a symfonických děl, ale podobné rysy nesou také jeho opery. Na prvním místě stojí Prodaná nevěsta, která je považovaná za českou národní operu, i když je v ní občas daleko k idylickému venkovu. Komická opera o třech dějstvích na libreto Karla Sabiny vznikla v letech 1863 až 66 a premiéru měla tentýž rok, 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. To měla jenom dvě dějství a mluvené dialogy. Chyběly tance a slavný sbor o pivečku. Ke konečnému tvaru díla, jak ho známe dnes, to trvalo plných 5 let. Brzo byla opera díky Emě Destinové uvedena také v Metropolitní opeře v New Yorku, kde premiéru 19. února roku 1909 dirigoval Gustav Mahler. A za druhé světové války 28. února roku 1941 tam operu v anglickém překladu dirigoval Bruno Walter. To bylo zase zásluhou Jarmily Novotné, která tehdy stvárnila Mařenku. Prodaná nevěsta se výrazně prosazovala na zahraničních scénách a neopouštěla česká jeviště ani za první, ani za druhé světové války. V Národním divadle v Praze se objevila hned následující den po vyhlášení samostatnosti Československa a z repertoáru nemizela ve všedních dnech ani při slavnostních příležitostech. Z hračky, jak se o opeře vyjádřil sám Smetana, se stal národní symbol. Jakoby ta svéhlavost Mařenky, hrdost Jeníka a trochu toho humorného podfuku proti nadutosti Kecala byla českému národu vlastní. Na nahrávce, kterou uslyšíme, Mařenku, dceru sedláka Krušiny, která se má kvůli dávnému slibu a dluhu svého otce provdat za syna bohatého sedláka Míchy Koktavého Vaška, zpívá Gabriela Beňačková. Jeníka, se kterým se mají rádi a který prodá za 300 zlatých Kecalovi pro Míchova syna, zpívá Petr Dvorský. Oklamaného dohazovače Kecala, protože Jeník Mařenku prodá vlastně sobě, staršímu Míchovu synovi, stvárnil Richard Novák. Mařenka, která netuší, jak se věci mají, se strucu a zhrzené lásky rozhodne provdat za Vaška. Toho zpívá Miroslav Kop. Když ale do vsi přijedou komedianti a Vašek se rázem zamiluje do Esmeraldy, tu zpívá Jana Jonášová, a pak přiběhne jako medvěd mezi vesničany, je každému jasné, že je to ještě dítě a na ženění nemá rozum. Takže Krušinovi i Míchovi dají Mařence a Jeníkovi své požehnání. Jediný, kdo má nakonec ze všeho škodu, je Kecal, kterému se všichni vysmějí. A společně se radují, že dobrá věc se podařila a věrná láska zvítězila. V dalších rolích uslyšíme Jindřicha Jindráka jako Krušinu a Marii Veselou jako jeho ženu Ludmilu, rodiče Mařenky. Sedláka Míchu, otce Jeníka i Vaška, zpívá Jaroslav Horáček a jeho ženu Hátu Marie Mrázová. Principálem komediantů je Alfred Hampl a indiánem Karel Hanuš. Pražský filharmonický sbor vede Josef Veselka. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.